Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: udáváme rytmus regionu.
1: Check it out, check it out.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Scared man's world.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A pojďme na další čtvrteční zprávy Rádia MB. V Mladé Boleslavi začala revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi Svojsíkova a Naradouči. Práce odstartovaly v srpnu a dokončení je plánované na první čtvrtletí příštího roku. Prostor získá nové cesty, veřejné osvětlení, zeleň a herní prvky. Součástí projektu bude také lepší využití dešťové vody z přilehlého parkoviště a obnova asfaltového hřiště. Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, který byl obviněn ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Tady je státní zástupkyně Kateřina Vajsová.
3: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížená.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty BK Mladá Boleslav čeká dnes poslední přípravný zápas před startem nové extraligové sezóny. Ve Ško Energo aréně přivítají Rytíře Kladno. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a pro bruslaře půjde o generálku před ostrým startem extraligy, který je čeká ve středu 16. září na ledě Českých Budějovic. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, přeji vám krásný čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. I believe it.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Začínají další zprávy na Rádiu MB. Dopravní omezení v ulici U stadionu v Mladé Boleslavi brzy skončí. Už dnes se sem vrací autobusy městské dopravy a znovu začala fungovat zastávka Městský stadion. Zároveň končí výlukové jízdní řády. Pro ostatní dopravu se křižovatka a navazující část ulice U stadionu otevřou ve středu 16. září. Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné, hovoří ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
4: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
1: Sportovní servis.
3: Brian Priske zůstává trenérem fotbalové Sparty. Vedení klubu po nevydařeném úvodu sezóny rozhodlo, že dánský kouč bude pokračovat ve funkci. Naopak v realizačním týmu končí technický ředitel Thomas Wilson a asistent trenéra Erik Kohl. Další zprávy máme za sebou, krásný čtvrtek.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je tu čtvrtek 10. září, je tu také dopolední rozjezd a za mikrofonem Roman, všechny vás zdravím. Budeme spolu do 12. hodiny. Irmám a Irmínám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A můžeme se hned podívat, co nás právě v dnešním dopoledním rozjezdu čeká. Budeme soutěžit například o volňásky na Valečovské léto. Už zítra tam totiž vystoupí další skvělé kapely. Alkohol, Morčata na útěku a v neposlední řadě skvělá kapela Trautenberg, takže to bude pořád. Nářez už zítra. Už dnes můžete v Mladé Boleslavi vyrazit na hokej, bude se hrát generálka před hokejovou extraligou. Mladá Boleslav tentokrát vyzve Kladno. Řeč v dopoledním rozjezdu bude ale také o fotbale, protože dnes večer můžeme fandit Slávii v Lize mistrů. Tak si čtvrtek v naší společnosti užívejte. Počasí nic moc, tak já bych to viděl na nějakou dobrou kávu nebo dobrý čaj. A k tomu právě poslech Rádia MB. Hezký den, jsem rád, že jste s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Hezké dopoledne, tohle je docela dobrá zpráva. Uzavírka v ulici U stadionu v Mladé Boleslavi nám brzy skončí. Už jste o tom mohli slyšet třeba u nás ve zprávách. Dnes uzavírka skončí pro autobusy a příští týden pro ostatní dopravu. Těch uzavírek, které nás trápí na Mladoboleslavsku, je samozřejmě více. Třeba se pracuje v Mnichově Hradišti v ulici Jiráskova. Omezení tady platí do 20. listopadu. Také na D10 u Mladé Boleslavi platí omezení. Stejně jako v Mladé Boleslavi na Ptácké ulici, tady by se mělo pracovat rovněž do konce listopadu. V obci Hrušov na Mladoboleslavsku Jakbysmet a další uzavírka stále ještě platí v Dobrovici v ulici Tyršova. Tam se má pracovat do konce tohoto měsíce. Takže to bylo tak nějak rychle letem světem Mladoboleslavském. No a pokud nás náhodou posloucháte v autě, tak opatrně radši dorazit o několik minut později, než řešit nějaké nepříjemné trable. Další muzika je právě pro vás.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Hezké dopoledne, střídání letního a zimního času. To je téma, u kterého se často někdo dokáže i pěkně pohádat. V Česku nám zimní čas začne platit v neděli 25. října. Ale pozor, je tady první země, která se vzepřila a odmítla střídání letního a zimního času. Je to tak, obyvatelé kanadské Britské Kolumbie letos na podzim poprvé neposunou hodiny zpět a zůstanou natrvalo u letního času. Tahle provincie se po letech čekání rozhodla přestat přizpůsobovat sousedním oblastem Spojených států. Změnu dlouhodobě podporovala drtivá většina místních obyvatel. V Evropské unii, včetně Česka, naopak střídání času pokračuje a konec vleklých jednání zatím není na dohled. Tak co, máte rádi ten letní čas a nebo spíše zimní? Chcete se pohádat? Ne, nechme to být. Prostě tu ručičku zase přesuneme a já věřím, že nic tak hrozného se nám nestane. Jsme Rádio MB, hezké dopoledne.
1: Radio MB.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Než dorazí a než nás potěší Erotika nebo třeba Wakefield, tak se podíváme také na předpověď počasí.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Dnes očekávejme převážně oblačno a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Je to jednoduchý a je to docela pohodový.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď už posloucháte zprávy Rádia MB. 16. základní škola v Mladé Boleslavi má modernější systém vytápění. Nová čerpadla, regulační prvky a čidla umožňují samostatně řídit jednotlivé části školy a lépe nastavovat teplotu v jednotlivých místnostech. Podle odhadů by nový systém mohl snížit spotřebu tepla zhruba o 30%. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo otevřeno Národní onkologické centrum za necelých 5 miliard korun. Hlavní smysl centra schrnuje ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: To základní ambicí je víceméně zjednodušit a zrychlit průchod pacienta tím systémem vlastně od prvopočátku, řekněme, podezření na nádorové onemocnění přes diagnostiku až adekvátní léčbu.
0: Sportovní servis.
2: Hvězdný útočník Sidney Crosby plánuje pokračovat v hokejové kariéře i v příštích letech. 39-letému kapitánovi Pittsburghu končí po sezóně smlouva s Penguins. Trojnásobný vítěz Stanleyova poháru však uvedl, že se do hokejového důchodu nechystá. Zprávy jsou za námi. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Středa jako pondělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: Hráli jsme si E-Type na rádiu MB v dopoledním rozjezdu. Přesný čas 10 hodin 22 minut. Přeju vám hezké dopoledne. I tobě, Luky, krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Romané, hezké dopoledne posluchačům. Tak,
0: pěkná mikina, nová, nebo co to je?
1: Díky, ano, je nová.
0: Je nová. Vypadaná v pervou.
1: Sice vypadám jako obří sněhová vločka, ale mi to jedno, mně se líbí.
0: A to je nejdůležitější, cítit se dobře.
1: A uši mám zaprasenou, protože já si nemůžu koupit nikdy nic bílého nebo světlého, okamžitě nebo do pár dnů, to prostě zašpiním.
0: To je jistota, a to já doma projdu kolem psa, podívej, mám světlý kalhoty a můžu ti to ukázat.
1: Jo, ale přesně to se stalo, koupil jsem si bílou mikinu, protože se mi strašně líbila a už dneska ráno měl jsem jí na sobě zhruba asi hodinu a půl a už tady mám flek.
0: A to je ještě dobrý, to je ještě dobrý. 2 měsíce do narozenin Rádia MB. Nechme mikinu mikinou, prosím tě teďka, teď ty důležitý věci. V Bezně se všichni sejdeme, oslavíme 7. narozeniny Rádia MB. Já jsem moc rád, že co se týká našich partnerů narozenin Rádia MB, tak se nám to hezky zaplnilo. Ano. Už tam máme poslední asi 2 nebo 3 volná místa, to dotáhneme tento týden a vlastně budeme tak nějak ready. Už budeme dávat dohromady jenom tu omáčku kolem, ale kapely máme.
1: Tak kapely máme už zhruba rok, jelikož po minulý akci jsme nadšeně začali vlastně, dá se říct, skoro druhý den, anebo prostě v zápětí jsme začali plánovat narozeniny další, protože my jsme z minulých narozenin, z těch 6, jsme si odnesli spoustu skvělých zážitků a pocitů.
0: Ano, jak říkáš, minulé narozeniny skončily a my jsme týden nebo dva.
1: No možná
0: psali,
1: ani ne.
0: Možná ani nepsali do Bezna a vlastně jsme si potvrdili termín na další rok. A celý rok tím žijeme. A byli bychom rádi, kdybyste tím žili s námi, protože koncerty to budou skvělé. Dorazí tam Alchymie, Jakub Děkan se svým bandem, Green Day Revival, Pekař anebo Luboš Odháněl s kapelou Vix. Samozřejmě nejen ty koncerty si užijeme. Bude tam připravená velmi bohatá tombola. Ano, i nějaké ty erotické dárky. Vy to chcete a my to víme. Samozřejmě elektronika a tak dále, prostě užijeme si to se vším všudy. Narozeninová show, nějaká ta kapka alkoholu, ochutnáme dobré pivo a koukám, že večerem budou provázet Roman a Luky.
1: Tak to jsou dva dobrý týpci, jo, ty mám rád, jsou vtipný.
0: Někdy.
1: No dobře.
0: Někdy.
1: Dobře, občas jim vtípek vyjde, ale určitě, každopádně já bych chtěl ještě poděkovat těm kapelám takhle veřejně, protože ty už máme potvrzený taky téměř od minulého roku.
0: Ano, prej měli nabídku bedně někde na nějakým velkým festivale, ale chtěli si s náma užít takovou tu pravou, ne vesnickou, ale městiskou akci, protože vězne. Bezno je městys
1: a v KD Bezno... To je hrozný název mimochodem.
0: Jo. KD Bezno, ale je strašně příjemný ten kulturáček tam. Nám se tam strašně líbí. Nedávno vlastně i lehce rekonstruovaný, už na minulou akci byl. Takže je to tam strašně příjemný. A jestli jste tam ještě nebyli, tak právě 14. listopadu si tuhle oslavu dejte s námi. Lupeny se prodávají, jsou vlastně za příjemnou cenu 350 korun na to, že to je takovej menší hudební minifestival, no menší, docela větší, dá se říct. 5 kapel, to už není nic malého. A k tomu, jak už jsem říkal, narozeninová show, bohatá tombola, soutěže, zábava, občerstvení, no prostě ticketlife.cz, najděte si to, kupte si to a těšte se.
1: Ano, a jak říkáš, je to takový minifestival, takže tentokrát se brány nebo dveře kulturáku otevřou už v odpoledních hodinách.
0: Pozdních odpoledních, ano.
1: Pozdních odpoledních, hele, pokud si s náma budou chtít dát drink, zaklepou na dveře, rádi je přivítáme.
0: Jo, chceme to takhle pojmout, že to prostě bude příjemná akce. Kdyby někdo přišel ráno, prosím vás, možná...
1: Budete nám pomáhat, pustíme vás dovnitř, ale pomůžete nám s přípravou.
0: Pivko dostanete, ale možná tam budete lepit nějaké banery a tak dále.
1: No a když mluvíš o tom programu, Romane, tak samozřejmě, co by to bylo za narozeniny, kdybychom tam neplnili zase nějakou tu legrácku. Takže já myslím, že nás v příštích měsících nebo týdnech by mohla čekat další nějaká moderátorská výzva nebo moderátorský souboj a týkalo by se to pravděpodobně pravděpodobně třeba už narozenin a jenom ti řeknu, v kiltu už tam nejdu. Já zpětně občas na mě někde vyběhne fotka. Nebylo to hezký a co teprve ty dole pod tím pódiem?
0: Jo, je to šílený, kdo to zahlídl, tak ty jsi neměl spodní prádlo. Nebylo to příjemný, ale ten úkol byl fajn. Je dobrý, že už jsme tam tuším dvakrát plnili nějakou sázku. Ty jsi tam musel štěkat, když si s tebou někdo tlesknul a taky jsi musel být v kiltu. Takže já doufám, že do třetíce je všeho dobrého, hezky pěkně zlatý hat-trick 3-0.
1: A právě tam, doufám v něco úplně jinýho.
0: Že tam zase budeš plnit nějakou vypečenou sázku, ale uvidíme. Moderátorský souboj.
1: Do toho rizika půjdu, já doufám, že tě v tom tentokrát vymácháme.
0: Je pravda, že už tady dlouho ten moderátorský souboj nebyl a že už by si ho to zasloužilo, no.
1: Ano, chtěli jsme si zpět získat nějakou důstojnost, což se nám stejně nepodařilo, takže asi se do těch moderátorských soubojů opět vrhneme, protože i mezi vámi to bylo celkem oblíbený. Samozřejmě Česko je národ škodolibý, ano. Plus máme rádi všichni bizár a ono vlastně moderátorský souboje jsou o bizáru a o škodolibosti.
0: Ano, a když říkáš bizár, tak minule si měl kilt, něco už vidět bylo, takže bychom to posunuli a letos poražený bude Nátý. Ne, my tam vlastně chceme lidi. Vlastně tam chceme lidi. Něco vymyslíme prostě. Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

sedmé narozeniny Rádia MB. KD Beznó 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
3: Rádio MB.

0: Tohle byl Jan Fandál na Rádiu MB. Krásné dopoledne, posloucháte Mladoboleslavské Rádio MB. Žijeme Mladou Boleslaví, potažmo Mladoboleslavském, rádi se chodíme bavit, máme rádi akce, máme rádi, když to někde pořádně žije a zítra to bude žít na Valečově. Luky, nechystáš se náhodou? Alkohol, Trautenberg, morčata?
1: Budeš se divit, ale chystám. Chystáš. Jestli to ve finále klapne nebo ne, tak to nevím v tuhle tu chvíli.
0: Jasně.
1: U mě to je z minuty na minutu.
0: Vím, ale... že, ano. Ano. Vím, že David se chystá, má vyrazit, ano.
1: Ano, David se chystá, tam je to, ale taky nejistý, to samý jako u mě.
0: Věřím mu, uvidíme, jak to dopadne nakonec. Ale kdo by mohl vyrazit? Někdo z našich posluchačů.
1: Hmm? A klidně se mnou.
0: Ano, uvidíme, kdo vyhraje, jestli tě vezme. 608 125 300, to je telefon k nám do studia. Pokud byste chtěli dva volňásky na zítřejší Valečov, tak se dovolejte jako první, jsou to jednoduchá pravidla.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Na zítřejší Valečov jsme úspěšně rozdali, Honzovi gratulujeme. Luky, budeme hrát o další lupeny, a to konkrétně na Rock Festival, který bude 26. září v autokempu Kosmonosy. Je to pravda?
1: Je to pravda, je to samozřejmě, pravda. Tak ty by si přece neřekl žádnou lež.
0: No, někdy se mi stane, že mi něco ujede. Každopádně i tady vystoupí 5 skvělých kapel, vstup bude už ve 12 hodin, takže opět takový menší hudební festival.
1: Ano, ano, můžete se tam dokonce postavit, tuším, karaván, stan, jo. Cokoliv. Sice už noc bude asi trošku chladnější, ale já myslím, že vy si poradíte a že vy se zahřejete.
0: No jo, 26. září nám tady vystoupí Fen, Checkmate, Syndrom, No Talent a také Seven. A jestli teda nekecáme, tak lupeny pro vás budeme mít teď, ale ne, to si necháme zase na příště.
2: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
3: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A pojďme na další čtvrteční zprávy Rádia MB. V Mladé Boleslavi začala revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi Svojsíkova a Naradouči. Práce odstartovaly v srpnu a dokončení je plánované na první čtvrtletí příštího roku. Prostor získá nové cesty, veřejné osvětlení, zeleň a herní prvky. Součástí projektu bude také lepší využití dešťové vody z přilehlého parkoviště a obnova asfaltového hřiště. Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, který byl obviněn ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Tady je státní zástupkyně Kateřina Vajsová.
3: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty BK Mladá Boleslav čeká dnes poslední přípravný zápas před startem nové extraligové sezóny. Ve Ško Energo aréně přivítají rytíře Kladno. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a pro bruslaře půjde o generálku před ostrým startem extraligy, který je čeká ve středu 16. září na ledě Českých Budějovic. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, přeji vám krásný čtvrtek.
0: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: jste včera na Ligu mistrů? Já jsem se včera podíval na zápas Paris Saint-Germain Slovan Bratislava. No jo, no, kočka myš, jasná záležitost, Paříž vyhrála 6-1. A největší zásluhu na tom měl Španěl Ferran Torres, autor 3 gólů. Ovšem nejen Slovan dostal pořádnou šišku, třeba Feyenoord Rotterdam prohrál v Barceloně 1-5. V rychlosti se můžeme podívat i na další výsledky. Stuttgart Viking Stavanger 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Neapol Arsenal 0-1 a Sporting Lisabon Galatasaray Istanbul 3-1. Dnes večer půjde do boje Slavia, držíme palce, soupeřem bude francouzské Lens.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Pěkné dopoledne, posloucháte Rádio MB. Musím se přiznat, že jsem včerejší díl Love Islandu neviděl. Ano, u nás se bude dokoukávat až dnes odpoledne. Večer opět dostane přednost fotbal a Slavie v Lize mistrů, takže i ten dnešní díl budeme dokoukávat zítra. Přátelé, to jsou starosti, že jo? No ano, my mladí kluci a taky mladí holky, jasně známe to, máme to prostě složitý. Sledovat všechny ty reality show a potom to řešit, nenaděláte nic. A my to teď máme umocněné tím, že tam máme našeho známého Matěje Matese, takže jsem zvědavý, jak se mu bude nadále dařit. Ať vám se také daří, ať máte pohodový čtvrtek, posílám další muziku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Pěkné dopoledne, my se teď společně v rychlosti podíváme i na náš web, abychom věděli, co nového v Mladé Boleslavi, potažmu na Mladoboleslavsku. Přímo v Boleslavi vzniká nový areál dopravní výchovy. Jeho vznik podpoří i Středočeský kraj a právě o tom se dočtete už teď na našem webu. Je tam také článek o tom, že Mezinárodní festival Slam Poetry se vrací do Mladé Boleslavi a nabídne desítky vystupujících i koncerty. Na co všechno se můžete těšit, podívejte se opět na náš web. A další aktuality najdete i v archívu, protože je tam záznam rozhovoru s náměstkem primátora Danielem Markem. Včera jsme si povídali o školství, o kultuře, o sportu, tak se můžete podívat právě na náš web. Ovšem pak se vraťte a užívejte poslech Rádia MB.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Poledne pokračuje dopolední rozjezd. Zítra je to jasné, zítra vyrazíme na Valečov. Vystoupí tam Trautenberg, Alkehol a také Morčata na útěku. No a v sobotu si můžeme užít sousedskou slavnost v Mnichově Hradišti. Tuhle akci vám doporučujeme. Program na pódiu začne už v 10 hodin. Vystoupí tam třeba Zvonky ze základní umělecké školy, také Long Way Home. Těšit se můžete i na příchod krojovaného průvodu baráčníků nebo na dětskou taneční skupinu Karambol. Ale v doprovodném programu je toho strašně moc, můžete se podívat i na náš Facebook, tam je kompletní program. Dále v Mnichově Hradišti vystoupí třeba také Atmo Music nebo Elan Kontraband. Nakoupíte všechno možné, bude to tam žít, můžete se také vyrazit podívat tuto sobotu do Mnichova Hradiště. A jak říkám, bude to příjemný, je to 11. ročník, já jsem se tam v minulosti byl podívat a je to strašně příjemná a pohodová akce. Stejně jako muzika, tady u nás další vám posílám. Hezké dopoledne.
1: Radio MB. Zap.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Za chvilku zprávy, bude tu 12. hodina a tak se v rychlosti podíváme na dnešní počasí. Bude převážně oblačno a teploty 16 až 20 stupňů. Za mě velmi příjemné, vůbec mi to nevadí. Nevadí mi ani to, že si za malou chvíli můžeme dopřát něco dobrého, protože já se pro tuto chvíli loučím, přeju vám dobrou chuť. Něco dobrého bych si zasloužil, myslím si to. Tak doufám, že i vám dobře navařili, anebo že se vám oběd povedl. Pravé poledne se blíží.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Začínají další zprávy na Rádiu MB. Dopravní omezení v ulici U stadionu v Mladé Boleslavi brzy skončí. Už dnes se sem vrací autobusy městské dopravy a znovu začala fungovat zastávka městský stadion. Zároveň končí výlukové jízdní řády. Pro ostatní dopravu se křižovatka a navazující část ulice U stadionu otevřou ve středu 16. září. Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné, hovoří ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
3: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: Sportovní servis.
2: Brian Priske zůstává trenérem fotbalové Sparty. Vedení klubu po nevydařeném úvodu sezóny rozhodlo, že dánský kouč bude pokračovat ve funkci. Naopak v realizačním týmu končí technický ředitel Thomas Wilson a asistent trenéra Erik Kohl. Další zprávy máme za sebou, krásný čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: studio Rádia MB navštívil náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek. Mluvilo se například o rekonstrukci knihovny, která se blíží ke svému závěru.
1: Je to tak, blížíme se téměř do finále a jsem strašně rád, že to je jedna z těch investic, které jsou teď rozběhnuté, kterou dokážeme dodržet v termínu, protože ty ostatní investice s nimi jsou jenom problémy, k tomu se možná dostaneme. Takže knihovnu jsme začali rekonstruovat v jarních měsících. Je to poměrně velká investice, která se týká všech pater knihovny. Dosáhne částky 22 milionů a děláme to samozřejmě po dohodě a po nějaké zpětné vazbě od samotných čtenářů, od zaměstnanců knihovny, tak, aby ta knihovna splňovala už nějaké parametry, podmínky 21. století, aby byla hlavně pro ty čtenáře, ale samozřejmě i pro zaměstnance komfortnější, přívětivější, než tomu bylo doteďka. Takže budou vlastně nově upraveny dětské oddělení, herní čtecí zóna, bude tam čítárna, bude tam místo pro studium, místo i pro práci vlastně, kde se můžete takzvaně trošku zašít a pracovat na počítači, nebo to bude to kompletně nově moderně vybavené, protože my vlastně tu stavbu přebíráme příští týden. A od té doby se začne montovat nábytek a IT věci a rádi bychom knihovnu pro čtenáře otevřeli první týden v říjnu.
0: Já bych se zeptal na ten multifunkční sál, jak bude vypadat, máte už představu?
1: Multifunkční sál bude úplně nahoře, je to vlastně, byla to přednášková velká místnost, kde probíhaly různé besedy, přednášky, nebo i chvilku tam chodila Univerzita třetího věku, takže ten sál je dostatečně velký a chtěli jsme ho vlastně vybavit moderní technikou, aby to splňovalo ty parametry, o kterých jsem hovořil, té současné doby a aby se tam dalo dělat i víc věcí a nebyla knihovna limitovaná.
0: Na tuto rekonstrukci se také podařilo získat dotaci?
1: Je to tak, podařilo se nám získat poměrně hodně peněz na tuto rekonstrukci. My jsme úplně na začátku zvažovali, jestli knihovnu nepřesuneme někam jinam. Bavili jsme se o tom, že by knihovna mohla sídlit v budově pluhárny u úřadu práce. Potom jsme si říkali, že a hráli si s myšlenkou, že bychom knihovnu přesunuli do sídliště blíž většiny lidem, kde vlastně budeme končit v jedné mateřské školce, takže by se ta mateřská školka přebudovala na knihovnu. A nakonec teda po všech těch debatách a vyhodnocení plusů minusů jsme se vrátili zpátky ke stávající budově a té rekonstrukci.
2: Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď už posloucháte zprávy Rádia MB. 16. základní škola v Mladé Boleslavi má modernější systém vytápění. Nová čerpadla, regulační prvky a čidla umožňují samostatně řídit jednotlivé části školy a lépe nastavovat teplotu v jednotlivých místnostech. Podle odhadů by nový systém mohl snížit spotřebu tepla zhruba o 30%. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo otevřeno Národní onkologické centrum za necelých 5 miliard korun. Hlavní smysl centra shrnuje ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: To základní ambicí je víceméně zjednodušit a zrychlit průchod pacienta tím systémem vlastně od prvopočátku, řekněme podezření na nádorové onemocnění přes diagnostiku až adekvátní léčbu.
0: Sportovní servis.
2: Hvězdný útočník Sidney Crosby plánuje pokračovat v hokejové kariéře i v příštích letech. 39-letému kapitánovi Pittsburghu končí po sezóně smlouva s Penguins. Trojnásobný vítěz Stanleyova poháru však uvedl, že se do hokejového důchodu nechystá. Zprávy jsou za námi. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna@automotive.jobs.cz.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
2: Eins, zwei, eins, zwei, eins, eins, eins, zwei.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
7: Kde končí signál?
8: My z

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: A pojďme na další čtvrteční zprávy Rádia MB. V Mladé Boleslavi začala revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi Svojsíkova a Naradouči. Práce odstartovaly v srpnu a dokončení je plánované na první čtvrtletí příštího roku. Prostor získá nové cesty, veřejné osvětlení, zeleň a herní prvky. Součástí projektu bude také lepší využití dešťové vody z přilehlého parkoviště a obnova asfaltového hřiště. Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, který byl obviněn ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Tady je státní zástupkyně Kateřina Vajsová.
3: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněné telekomunikačním provozu byla stížená.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty BK Mladá Boleslav čeká dnes poslední přípravný zápas před startem nové extraligové sezóny. Ve Ško Energo aréně přivítají Rytíře Kladno. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a pro bruslaře půjde o generálku před ostrým startem extraligy, který je čeká ve středu 16. září na ledě Českých Budějovic. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, přeji vám krásný čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: Přátelé, dnes dopoledne už to vypadalo jako regulérní podzim, ale přeci jenom se nám slunce alespoň trochu prodralo, no a také doufám, že ta nálada je u vás dobrá. Já se pokusím ji ještě trochu vylepšit a samozřejmě to bude s pomocí muziky. Před námi Sinvit Sebastian, dáme si jeho hospodský bordel 18 a samozřejmě tradičně spoustu další skvělý muziky. Za chvilku společně vyrazíme na kolo a budeme se taky věnovat trochu vážnějšímu tématu a tím je sebevražda, protože právě dnešek, tedy 10. září, je Světový den prevence sebevražd. Já nevím, jestli by se tohleto slovo nemělo vypípat tak, jako to dneska musí dělat na YouTube, ale zas na druhou stranu si myslím, že to je docela vážné téma, o kterém by se mluvit mělo. Každopádně, ale teď už určitě jdeme na něco pozitivnějšího a bude to Florida High Heels společně s Walker Hayes. Takže muzika letí, vy si udělejte pohodu, já jsem Luky, s vámi jsem do 16. No a startujeme právě teď.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Tady u nás v Mladé Boleslavi je cyklistika evidentně hodně oblíbená. Důkazem toho je téměř 23 výpůjček sdílených kol za měsíc v posledním období. No a od doby, kdy se u nás sdílená kola ve městě objevily, tak si jich vypůjčilo téměř 1,5 milionu lidí. Tedy 1,5 milionu výpůjček, abych byl přesnější. No a je to, přátelé, zhruba rok, kdy jsme si tady dělali moji statistiku jíst na kole. Nemyslím teď tedy ty sdílený, ty samozřejmě občas využiju, ale já jsem takovej cyklistický srdcař, že já si kolo prostě koupím svoje. Minulý rok jsem si na jaře koupil takovýto obyčejný, bez motoru a najel jsem na něm zhruba asi tak 12 kilometrů za celý rok. Letos na jaře jsem si řekl, že to pozvednu ještě vejš a pořídil jsem si hned v lednu nebo v únoru kolo elektrický za celkem dost peněz, tedy pro mě celkem dost peněz. No a na tom jsem ujel dohromady možná také 3 kilometry. Takže historie se opakuje, ale určitě ještě do konce léta mám v plánu na kole vyrazit. Ale já tu pro vás mám jednoho ještě vášnivějšího cyklistu, a sice Belgičana Alberta van Limbergena, který dostal chuť na levandulový croissant a tak nasednul na kolo a prostě si pro něj dojel. No tak na tom by nebylo asi zas nic tak zvláštního. Já, když mám chuť na pivko, tak sednu na kolo a taky si na něj dojedu. Ale já to mám zhruba tak půl kilometru. Ovšem, tento Belgičan Albert to měl pro levandulový croissant 1400 kilometrů. Tenhle ten croissant ho zaujal v jedné televizní reportáži, no a jelikož Albert má levanduly prostě rád, vyrazil na cestu. Ta mu trvala 2 týdny a denně strávil v sedle až 12 hodin. No, tak to je rozhodně úctyhodný, ale jak se to říká, když musíš, tak musíš. Takže my už taky vyrážíme, a to za další muzikou. Jste s Rádiem MB?
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: teď se, přátelé, jdeme mrknout na téma, o kterém jsem tady mluvil na začátku, a tím jsou sebevraždy. Protože právě dnešek, tedy 10. září, je světový den prevence právě sebevražd. Tohle je samozřejmě hodně vážné téma a tak je dobře, že právě takový den existuje. No a právě sebevražda, tak podle mezinárodních studií je pokus o ní trestným činem zhruba ve 20 zemích světa. Třeba v Nigérii, také tam podle tamního trestního zákoníku je pokus o sebevraždu brán jako přečin, za který hrozí až rok vězení. Ve Spojených arabských emirátech, pokud člověk tento pokus přežije, tak mu hrozí soudní stíhání, který běžně končí buď vězením až na půl roku, anebo vysokou finanční pokutou. No a dokonce se ve světě najdou i státy, kde za to dostanete trest, i když se vám to podaří. Já tedy samozřejmě věřím a pevně doufám, že vás nikdy nic takového ani nenapadlo a nenapadne. No a pokud vás něco štve, tak vypněte hlavu, zaposlouchejte se do muziky a všechno bude zase fajn. Všechno se dá řešit. Právě teď už si dáme Captaina Jacka pro lepší náladu. Get up!
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Začínají další zprávy na Rádiu MB. Dopravní omezení v ulici U stadionu v Mladé Boleslavi brzy skončí. Už dnes se sem vrací autobusy městské dopravy a znovu začala fungovat zastávka Městský stadion. Zároveň končí výlukové jízdní řády. Pro ostatní dopravu se křižovatka a navazující část ulice U stadionu otevřou ve středu 16. září. Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Hovoří ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
3: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.

0: sportovní servis.
1: Brian Priske zůstává trenérem fotbalové Sparty. Vedení klubu po nevydařeném úvodu sezóny rozhodlo, že dánský kouč bude pokračovat ve funkci. Naopak v realizačním týmu končí technický ředitel Thomas Wilson a asistent trenéra Erik Kohl. Další zprávy máme za sebou, krásný čtvrtek.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, ta

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: čtvrtek 10. září a svůj svátek slaví všechny Irmy. Já tedy osobně žádnou neznám, ale pokud vy jo, určitě ji nezapomeňte popřát, udělá jí to radost. No a třeba to s ní můžete i oslavit, takhle nenápadně se připomenout. Já vlastně jednu Irmu znám, tedy je to z nějakého seriálu a nebo z filmu, jenom si za boha nemůžu vzpomenout, z jakýho to bylo. Tak mi klidně pomožte, napište mi to, v jakém seriálu nebo filmu se objevila hodně známá Irma. Každopádně ale já vás v tento čas ještě jednou vítám u odpoledního úletu, u poslechu Rádia MB, pokud jste tady noví, samozřejmě myslím pro dnešek. No a přeju vám pohodový středeční odpoledne. Druhá půlka našeho úletu je tedy před náma a ani v ní nebude nouze o skvělou muziku. Odstartovala nám to Sabrina, pokračovat budou Rybičky 48, Spring Break a Verena a dáme si právě teď už taky Roberta Grace. Nice guys, finish last, tak posílám.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: zpětný signál. My jsme všude. Rádio MB.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkal

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: představili ten slavný, ohebný iPhone, na který jste tak dlouho čekali. No a dočkali jste se. Ceny začínají někde od 55 tisíc a končí zhruba na 90 za 2-terovou verzi. Tak to už je hodně přehnaný a tuším, že za sériově vyráběný telefon to možná bude i rekord. Každopádně tedy úplně nezaujatě, samozřejmě já jako Samsungář, tedy musím říct, že je docela ošklivej. Po otevření to ještě jde, ale v zavřeném stavu jedna strana hranatá, druhá brutálně kulatá, no tak já nevím, ale samozřejmě každýho věc, svoje kupce to určitě najde a proti vkusu žádný disputát, ale teda za tu cenu. Každopádně ale co se týká právě nového ohebného iPhoneu, tak už se nám objevují dokonce rekordy. Známý americký youtuber, influencer a online streamer, který se říká iShow Speed, se stal totiž dost pravděpodobně úplně prvním člověkem, který skočil backflip s novým iPhonem Duo. Pokud to tedy někoho nenapadlo už v továrně, no pokud ano, tak se to hold nedostalo na internet. Každopádně ale to je přesně ta věc, o které jsme se tady bavili, že vy dneska můžete udělat jako první na světě úplně cokoliv a to samé můžete vytvořit rekord úplně v čemkoliv, jenom stačí mít dost praštěný nápad, anebo být zkrátka první. Takže navzdory tomu, že ze mě asi fanoušek rozkládacího iPhoneu nikdy nebude, tak pokud mi ho někdo půjčí nebo věnuje, můžu být první, který s Duo iPhonem udělá třeba kotrmelec. A věřte mi, že to by se na internete taky dostalo, pokud by to někdo natočil. A možná bych se s tím dostal i do nominace na Darwinovu cenu.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Černé sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Posloucháš správně.

0: kterou si hrajeme na rádiu MB, čtvrteční odpoledne, ale taky zároveň jedna z posledních v rámci našeho odpoledního úletu. Čas se nám chýlí 16. hodině, no a do studia už míří Roman, se kterým tu strávíte další fajn hodinku s tou nejlepší muzikou. Tak rozhodně zůstávejte kamarádi s námi, no a já se na vás budu těšit zase zítra s úderem 14. hodiny, no a to už si dáme pěkně páteční finále a bude za námi ten protivný pracovní týden. Takže věřím, že se tu zítra sejdeme v ještě o něco lepší náladě. No a já se každopádně na vás budu těšit, ale teď už se budu muset opravdu rozloučit. No a na závěr vám ještě posílám kapelu Mirai a jejich Cesta z města. Moje cesta vede ze studia, takže mějte se krásně a čau.
1: Radio MB. Radio MB.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď už posloucháte zprávy Rádia MB. 16. základní škola v Mladé Boleslavi má modernější systém vytápění. Nová čerpadla, regulační prvky a čidla umožňují samostatně řídit jednotlivé části školy a lépe nastavovat teplotu v jednotlivých místnostech. Podle odhadů by nový systém mohl snížit spotřebu tepla zhruba o 30%. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo otevřeno Národní onkologické centrum za necelých 5 miliard korun. Hlavní smysl centra shrnuje ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: To základní ambicí je víceméně zjednodušit a zrychlit průchod pacienta tím systémem vlastně od prvopočátku, řekněme, podezření na nádorové onemocnění přes diagnostiku až adekvátní léčbu.
0: Sportovní servis.
2: Hvězdný útočník Sidney Crosby plánuje pokračovat v hokejové kariéře i v příštích letech. 39-letému kapitánovi Pittsburghu končí po sezóně smlouva s Penguins. Trojnásobný vítěz Stanleyova poháru však uvedl, že se do hokejového důchodu nechystá. Zprávy jsou za námi. Krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne už máme krátce po 16. hodině a vy posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Tak jak nakládáte s tím dnešním dnem? Já doufám, že se vám všechno daří, že se vám příjemně poslouchá, i další muzika bude stát za to, věřím, že vám udělám radost. Už za necelou a půl v Mladé Boleslavi začíná další hokejové utkání, poslední přípravné, a to zápas proti Kladnu, začíná se v 17.30. No a večer se nám bude hrát Liga mistrů, můžeme se podívat na utkání Slavia Lanz. Takže myslím, že sportovní příznivci mohou být spokojeni. Holky vám budou dávat třeba další díl Love Islandu. Taky bych se podíval, ale mám fotbal. Já to doženu zítra. Přeju vám hezké odpoledne. Ještě jednou jste v dobré společnosti. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezké odpoledne, tak v Mladé Boleslavi na výstavišti se nám dnes konal a myslím, že stále ještě koná Festival kultur. Možná, že se tam byly vaše děti také podívat, protože mnoho školáků tam skutečně vyrazilo. No a protože tady teď máme kulturní okénko, tak vám v rychlosti povím, kam můžete vyrazit zítra a také v sobotu. Zítra rozhodně na Valečov, vystoupí tam Trautenberg, Morčata na útěku a Alkohol. Vstupenky pro vás budu mít zítra mezi 9. a 12. hodinou. Někdo z vás vyhraje. No a v sobotu bych doporučil rozhodně sousedskou slavnost v Mnichově Hradišti. Chcete slyšet moje plány na víkend, přátelé? Já pojedu na ryby.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
3: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Hezké odpoledne, já jsem dnes za mikrofon usedl vlastně už po druhé, po dopoledním rozjezdu jsme si dali také hodinu mezi 16. a 17. a je celkem ostuda, že jsem k svátku ještě nepopřál všem Irmám. Takže Irmičky, všechno nejlepší vám přeju. Možná, že i vás potěším, vypadá to, že o víkendu se vrátí letní počasí. Po přechodu studené fronty se v Česku citelně ochladí, v pátek bude ještě pršet, hlavně na východě, o víkendu se počasí postupně uklidní a místy se ukáže i více sluníčko. Odpolední teploty mohou v sobotu a v neděli vystoupat ke 24 stupňům Celsia. Další déšť má potom dorazit v noci na pondělí, takže na víkend se, přátelé, pojďme hodně těšit. Těšte se i na Davida, bude tady už za malou chvíli, bude s vámi mezi 17. a 18.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A pojďme na další čtvrteční zprávy Rádia MB. V Mladé Boleslavi začala revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi Svojsíkova a Naradouči. Práce odstartovaly v srpnu a dokončení je plánované na první čtvrtletí příštího roku. Prostor získá nové cesty, veřejné osvětlení, zeleň a herní prvky. Součástí projektu bude také lepší využití dešťové vody z přilehlého parkoviště a obnova asfaltového hřiště. Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, který byl obviněn ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Tady je státní zástupkyně Kateřina Vajsová.
3: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížená.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty BK Mladá Boleslav čeká dnes poslední přípravný zápas před startem nové extraligové sezóny. Veško Energo Aréně přivítají Rytíře Kladno. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a pro bruslaře půjde o generálku před ostrým startem extraligy, který je čeká ve středu 16. září na ledě Českých Budějovic. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, přeji vám krásný čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je čtvrtek 10. září a vy ladíte Rádio MB a dnešek má jednu důležitou významnost. Připadá na něj Světový den prevence sebevražd. Je to den, který připomíná, že někdy stačí opravdu málo všimnout si, že kolem nás není něco v pořádku a zeptat se, jak se dotyčný má a hlavně být ochotný poslouchat. Teď už příjemnější informace, svátek slaví Irmy, takže posíláme velké přání, všeho nejlepšího, to je jasný. Za malou chvíli se dozvíte o jednom zloději, kam schoval mobilní telefon, který ukradl, no a co pašoval jeden muž v Itálii do letadla, tak to vám řeknu taky, tak zůstávejte s námi při čtvrtku 10. září.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

stará, děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Jsme Rádio MBN, teď pojďme za policií, ta řešila případ, kdy se podezřelý pokusil před strážníky ukrýt telefon. No a místo toho, aby ho jednoduše schoval do kapsy, strčil si ho někam, kam se telefon rozhodně dávat nemá. Podrobnosti nechme stranou, ale fascinuje mě lidská kreativita ve stresu. Normálně jste člověk, který používá telefon úplně běžně, pak přijde policista a vy máte 2 vteřiny na rozhodnutí. Mozek, kapsa, člověk, ne, mám lepší nápad. No a právě tady začíná policejní protokol. Za malou chvíli už půjdeme na letiště do Itálie, tak zůstávejte s námi.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Ve čtvrtek 10. stále ladíte Radio MB a teď pojďme na letiště do italského Turína. Tam zastavili muže, který měl v zavazadle hlavu ohroženého krokodýla. Ne celého krokodýla, ale jeho hlavu. No a přesně tady mě zajímá, jak probíhá kontrola zavazadel. Pípne rentgen, pracovník se podívá na obrazovku a řekne: pane, máte tam něco neobvyklého. A cestující: ale ne, to je jen krokodýlí hlava. Aha, tak v pořádku, pokračujte. No jak to dopadlo, nevím, ale každopádně vím, že se přiblížila 18. hodina. Za malou chvíli pro nás bude mít Sára další aktuální zprávy a já se těším opět zítra po 17.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. I just

0: 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Začínají další zprávy na Rádiu MB. Dopravní omezení v ulici U stadionu v Mladé Boleslavi brzy skončí. Už dnes se sem vrací autobusy městské dopravy a znovu začala fungovat zastávka Městský stadion. Zároveň končí výlukové jízdní řády. Pro ostatní dopravu se křižovatka a navazující část ulice U stadionu otevřou ve středu 16. září. Novou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve ski areálu Špindlerův mlýn poprvé užijí 12. prosince. Lyžařské propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné, hovoří ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
3: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: Sportovní servis.
2: Brian Priske zůstává trenérem fotbalové Sparty. Vedení klubu po nevydařeném úvodu sezóny rozhodlo, že dánský kouč bude pokračovat ve funkci. Naopak v realizačním týmu končí technický ředitel Thomas Wilson a asistent trenéra Erik Kohl. Další zprávy máme za sebou, krásný čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Ne żeś.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602-557-458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Radio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Understand something good.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kulturamb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Tyca Christe. Otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

udáváme rytmus regionu.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.